devotion. I wanna give you devotion.

0: one from me.
1: Zone.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
4: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
5: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes o problému, který zní jako vtip, ale není. Chcete najít druhou zemi? Musíte změřit vzduch v její atmosféře v momentě, kdy přechází před svou hvězdou. Potíž je, že takový signál je asi 1/1000 jasnosti hvězdy a šance přijde jednou za rok. 10 let čekání znamená 10 pokusů. To je trpělivost, kterou většina grantových komisí nemá. Řešením by bylo zrcadlo o průměru 30 metrů ve vesmíru. JVST má 6,5 a skládal se jako zahradní lehátko. Jian Ge a kolegové ze Šanghajské observatoře proto navrhli něco jiného, jak popsal Universe Today. 900 jednometrových teleskopů, letících jako rozprostřená flotila. Každý s vlastním miniaturním spektrografem, každý měří samostatně a data se sečtou až potom. Místo jednoho unikátu, který se nesmí upustit, výrobní linka z karbidu křemíku. Prototypy spektrografů už dosahují 40 až 60% propustnosti. 900 sousedů naraz, to bych aspoň nebyl sám. Mějte se pozemsky.
2: Myslíte, že máte dost? Dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: One of the most difficult of all human endeavors. The House of Cards.
2: What you doing?
3: John Slane z Indiany se pustil do velmi citlivé záležitosti, která vyžaduje nesmírné úsilí, trpělivost, tisíce karet a především klidné ruce.
1: Take it easy, whatever you do, don't get the jitters. One false move and you're a goner, you're too tense, relax.
3: Nutno podotknout, že John Slane není první, koho napadlo postavit nejvyšší dům z karet. Mánie v této stavitelské činnosti je s námi od nepaměti, ale až na začátku 20. století se dostala do pořádných obrátek. Domů z karet se postupně zvyšovala a v 72. se dostala na úctyhodných 27 pater. Ovšem tento rekord naprosto zdecimoval James Warnock v 78., když se mu podařilo postavit neuvěřitelných 61 pater. A John Slane 3. srpna 1983 staví dům z karet, který činí do výše 3 metrů a 91 cm a má 68 pater.
1: This is one small step for a kid. One giant leap for kid kind.
3: Rekord Johna Slane získá zápis v Guinnessově knize rekordů a vydrží tam dalších 9 let, než ho pokoří budoucí profesionální stavitel domů z karet Brian Berg. Kdo by to byl řekl, že se ze stavění domků z karet může stát profese?
2: Wake up! Wake up! You did it!
1: What?
0: Powerplay. Zun.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Hučí kučí tance. Dnes se na Apple TV Plus opět setkáte se ženami v modrém. Prime Video posílá Jackovi Reacherovi komplikaci v metru a Netflix dostal Nanda mezi dva světy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: ¿Qué tenemos?
1: Una víctima fue golpeado y mutilado.
2: Con esta precisión tenemos que considerar entrenamiento.
3: Comandante, quiero pedir una oportunidad para investigar.
4: Nadie se mueve sin mi autorización.
3: ¿Y qué crees que van a hacer? Van a agarrar un tipo de la calle, le van a echar al muerto y después van a cerrar el caso María.
5: Azules, a sótano, ahora mismo.
3: Tenemos que investigar.
6: Apple TV Plus dnes rozjíždí druhou řadu mexického retrokriminálního dramatu Ženy v modrém. Seriál nás vrací do Mexico City 70. let, kde čtveřice žen kdysi prolomila ultrakonzervativní bariéry a stala se vůbec první ženskou policejní jednotkou v zemi. Maria, kterou hraje Barbara Morito, ve druhé řadě dotáhla na poručici, jenže povýšení ji přinese hlavně dilema. Když se najde tělo studentského aktivisty, je i s kolegyněmi vtažena do vyšetřování, jehož nitky vedou až k masakru studentů z roku 68. A někdo mezi tím začne doručovat spravedlnost přímo na práh policejní stanice. Po boku Mori se vrací Semena Sariňána, Natalia Teles a Amorita Razgado. První řada si drží 100% hodnocení na Rotten Tomatoes, takže laťka je nasazená pěkně vysoko a uvidíme, jestli tvůrci dokážou navázat. Druhá řada Žen v modrém běží ode dneška na Apple TV+.
3: Los detectives creen que se trata de un crimen pasional, pero en este caso es venganza. La repetición exacta de sus actos indica que el asesino es alguien metódico. Las víctimas van en ascenso.
5: Lo que tenemos que hacer nosotras
3: es conocer sus actividades corruptas.
7: Yo puedo ayudarte, María.

Stanitu či balí kufry a po Itálii se jeho kulinářský cestovatelský cirkus stěhuje do Velké Británie. Herec, který za pořad Stanley Tucci Searching for Italy na CNN pozbíral 3 Emmy a za navazující Tucci in Italy na National Geographic přidal další 2 nominace, natáčí novou řadu ve Spojeném království. Není to náhoda, Tucci tam totiž žije už skoro 15 let a Británii si vybral zcela záměrně. Podle jeho slov tam toho má gastronomie mnoho co nabídnout. Zmiňuje, že Londýn byl nedávno zvolen nejlepší kulinářskou destinací světa, ale nejde mu jen o luxusní restaurace. Vyzdvihuje hlavně místní suroviny, mořské plody, maso i to, jak oddaní jsou lidé, kteří se za nimi skrývají. Tucci dodává, že za tu dobu, co cestovatelské pořady natáčí, si nejvíc považuje právě setkání s těmito lidmi a jejich absolutní odevzdanost jedné jediné věci. Novou řadu Tucciho gastronomické cesty po Británii tak můžeme vyhlížet už v příští sezóně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: cresci achando que o mundo era uma porta fechada e que o crime era a chave.
1: Na Netflix dorazil brazilský kriminální film Sintonia Nando mezi dvěma světy. Filmové zakončení populárního brazilského seriálu Sintonia, které uzavírá příběh jedné z jeho nejvýraznějších postav. Dostáváme se do doby 5 let po události ze seriálu a Nando, kterého hraje Christian Malejros, se vyšvihl až na vrchol kriminálního podsvětí a žije v ústraní v Srbsku daleko od všeho, co kdysi vybudoval. Idylka ale skončí ve chvíli, kdy jeho dospívající dcera Bruníňa zmizí z domova. Nando se musí vrátit do Brazílie a čelit násilnému světu, kterému kdysi utekl, zatímco se ze všech sil snaží ochránit rodinu. A brzy zjišťuje, že jeho dva světy nejdou udržet oddělené. Vedle Malejrose se v roli Shaily vrací Julia Yamaguchi, dospívající Bruníňu hraje Duda Pimenta. Film Sintonia Nando mezi dvěma světy najdete nyní na Netflixu.
0: Vou pro Brasil. Há 4 anos passei. Ninguém mais lembra de mim.
2: ND.
3: O que você tá fazendo aqui? Você veio aqui me vigiar? Sai, não volto.

0: Jack Reacher. Where is the drive that Anna Merrick gave to you before she killed herself on the train?
1: I have no idea what you're talking about.
0: Do you think we're stupid?
1: Yes.
2: Svalouš Jack Reacher je zpět ve čtvrté řadě akčního seriálu Reacher na Prime Video. Alan Richson se vrací jako drsný, toulavý bývalý vojenský policista Jack Reacher a tentokrát ho do problémů dostane úplná náhoda. Setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru se totiž ošklivě zvrtne a Reacher se rázem ocitne uprostřed komplikované a smrtelně nebezpečné hry, ve které stojí proti nelítostným nepřátelům z těch nejvyšších pater moci. Čtvrtá řada vychází ze 13. knihy Lee Childa v originále nazvané Gone Tomorrow. Mezi novými tvářemi této série se objeví mimo jiné Robert Patrick, Mark Blucas nebo Kevin Corrigan. A jak u Reachera platí, že čím méně toho o něm padouši vědí, tím hůře pro ně. Úvodní tři díly čtvrté řady seriálu Reacher najdete nově na Prime Video. Zbylé díly pak budou přibývat každý týden.
3: I'm a journalist. I have to get the story out. The man like Samson cannot take the White House.
1: He's on the run.
4: I'm not CIA, my van has cats on it!
5: Look at you. You think a hat's gonna make you blend in?
1: We have mercenaries, feds, the CIA, and all after this thing. We still don't know why.

Než dorazí čerstvé čtvrteční premiéry, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených novinek posledních dvou týdnů v kinech. Jasnou jedničkou návštěvnosti i hodnocení je Spider-Man z Brusu Nový den. Tom Holland se vrací jako dospělý Peter Parker, který se dobrovolně vymazal ze životů svých blízkých a je teď Spider-Manem na plný úvazek v New Yorku, který už nezná jeho jméno. Jenže rostoucí tlak u něj spustí překvapivou fyzickou proměnu, která ohrozí jeho samotnou existenci, a to zrovna ve chvíli, kdy se vynořuje jedna z nejmocnějších hrozeb, jakým kdy čelil. Pro milovníky pomalejšího přemýšlivého filmu je tu Tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildy Koenejdy. Meditativní drama vypráví tři příběhy ze tří epoch, které spojuje jediný prastarý strom v botanické zahradě. V roce 1908, 1972 a 2020 se pod jeho korunou odehrávají tři osudy lidí hledajících svobodu a spojení s živým světem kolem sebe. Lehčí notu v kinech obstarává francouzská komedie Americký sen od producentů megahitu Nedotknutelní. Vypráví skutečný příběh dvou francouzských outsiderů bez peněz, kontaktů a smizernou angličtinou, kteří se vypracovali až mezi nejvlivnější basketbalové agenty NBA. Emotivní podívaná o přátelství a odhodlání s Rafaelem Kennedym a Jean-Pascal Zadim v hlavních rolích. Milovníci dokumentů mají v kinech hned dvojici úspěšných českých novinek. Veřejný prostor Františka Skály je hravý portrét jednoho z nejvšestrannějších českých výtvarníků, který nás s humorem i nadhledem provází svým světem a tvorbou. Dvě deci tuše je naopak intimní výpravou Ester Geislerové do života jejího předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera, poskládaná z rodinných archivů, dopisů a kontrastů mezi šedí normalizace a pulzujícím Tokiem 80. let. A jedna specialita pro fanoušky japonské animace. Do kin dorazil sportovní anime film Uma Musume Pretty Derby, vyvrcholení jednoho z nejvýdělečnějších anime fenoménů posledních let, které se do střední Evropy dostává vůbec poprvé. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům posledních dvou týdnů v kinech. Havk!

Vánoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás dobrodružné drama Smrt Robina Hooda nebo mysteriózní sci-fi Konec Oak Street. Tak si zítra opět nalaďte váš pravidelný přehled kinematografických novinek, ať víte, na co jdete. Díky, že jste věrní a pravidelně posloucháte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Víte, co to znamená. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Trpíte depresí? Netrpte. Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména. Powerplay.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

Girls, Natasha Watts. A my sme v 2 hodinke dnešného ráneho vece.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Club Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. V kinech se dnes rozehraje Smrt Robina Hooda, parafráze na Jurský park v podobě sci-fi Konec Oak Street a Willem Dafoe rozjede dekadentní večírek v dramatu Birthday Party. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Když víš, co máš dělat,

0: do like to know a secret.
1: People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies.
0: He was not a hero. You were a murderous brigand.
1: We were monsters. I am the outlaw.
2: Do kin vstupuje temná historická fikce Smrt Robina Hooda, nový autorský počin režiséra Michaela Sarnoskyho. Zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu, co bohatým bral a chudým dával. Sarnosky bere starou legendu a obrací ji na ruby otázkou. Co když byl Robin z Lockley jenom násilnický lupič bez špetky ušlechtilosti? Film ho zastihuje jako stárnoucího muže, těžce zraněného po bitvě, o níž si myslel, že bude jeho poslední. Ujme se ho tajemná žena a nabídne mu snad poslední šanci na vykoupení. Titulní roli si střihl Hugh Jackman a pro téma i obsazení zahraniční média film rovnou přirovnávají k jeho rozlučce s Wolverinem ve filmu Logan. Po boku mu stojí Jodie Comer i Bill Skarsgård a celé je to pěkně zasazené do drsné a dechberoucí irské krajiny, kterou kamera využívá do posledního záběru. Robin Hood jako zestárlý antihrdina, který bilancuje. Zdá se, že ani středověké legendy už nejsou, co bývaly. Smrt Robina Hooda najdete nyní v českých kinech a přináší ji Bionaut Zero Gravity.
0: Keep you safe. I'm gonna keep you safe.
3: Čtyři důvody pro DAB.

Vražda Tupaca Shakura patří skoro 30 let mezi největší nevyřešené záhady americké hudby. Rapperská legenda byla zastřelena v roce 1996 v Las Vegas a přes hromadu knih, dokumentů i vyšetřování se případ nikdy nedostal až k soudu. Až doteď. Tento týden začal v Las Vegas výběr poroty v procesu s Duanem Davisem přezdívaným Keith D, který je vůbec prvním obžalovaným v souvislosti s Tupacovou smrtí. A zajímavé je, na čem obžaloba staví. Vedle Davisovy vlastní knihy vzpomínek patří mezi klíčové důkazy i nedávný dokument z Netflixu. Konkrétně čtyřdílná série o Seanu Diddym Combsovi s názvem The Reckoning, kterou produkoval rapper 50 Cent. Ta totiž znovu odvysílala staré policejní výslechy, ve kterých Davis sám popisuje osudnou noc a prokuratura se toho chytla. Poprvé v historii se tak může jedním z klíčových důkazů u soudu stát streamovaný dokument. Netflix jako korunní svědek, to už je pořádná zápletka i na jejich poměry.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Anybody else see that weird light last night?
6: What weird light?
5: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
7: Could have been lights from a helicopter.
6: Or a UFO. Aliens.
7: Shut up, Dad.
3: Action. Do kin míří tajuplná sci-fi Konec Oak Street, nový film Davida Roberta Mitchella. To je mimochodem ten režisér, který před lety vyděsil celý svět originálním hororem It Follows. Jestli mu i tady bude fungovat napětí a atmosféra, ze které mrazí, to se uvidí. Zápletka zní zdánlivě jednoduše. Po klidnou předměstskou ulici Oak Street vyrve záhadná kosmická událost z běžného světa a i s celým sousedstvím ji přenese kamsi úplně jinam. Rodina Pletových najednou zjišťuje, že jejich přežití závisí čistě na tom, jestli dokážou držet při sobě poté, co se obyčejné americké předměstí ocitne uprostřed dinosaurů. Rodiče hrají Anne Hathaway a Ewan McGregor, který roli převzal po Oscaru Isaacovi, jenž z projektu odstoupil. Film produkuje J.J. Abrams se svým studiem Bad Robot, což rozdmíchalo fanouškovské spekulace, jestli snímek náhodou nepatří do vesmíru série Cloverfield. Potvrzené to zatím není, ale ten rukopis by seděl. Předměstí, dinosauři a existenciální hrůza v jednom balení. Znělo by to jako naprostý nesmysl, kdyby zatím nestál právě autor It Follows. Konec Oak Street najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
8: God's not gonna let us die here.
9: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
10: What about the people who are out there getting eaten?
0: Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: my island. Most of you, anyway. I'm here to give you the world. You, and only you, will be living proof of my existence.
1: V kinech se dnes také rozehraje dekadentní drama Birthday Party s Willemem Dafoe v hlavní roli. Španělský režisér Miguel Ángel Jiménez adaptoval román Panose Carnezise a zasadil ho do konce 70. let na soukromý ostrov kdesi ve Středomoří. Dafoe představuje lodního magnáta zjevně inspirovaného Aristotelem Onassisem, a to včetně rodinné tragédie v pozadí. Timo Leon pořádá velkolepou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofiu. Jenže pod pozlátkem šampaňského a humrů se skrývá past. Otec totiž celou párty naplánoval jako léčku, aby zatrhl dceřin tajný románek, a Sofia si pro tatínka připravila taky pár překvapení. Vedle Dafoe se objeví Vic Carmensone jako Sofia a Joe Cole. Film měl světovou premiéru loni v létě na festivalu v Locarnu a kritici se pak shodli hlavně na jednom. Dafoe je jako vždy strhující, i když samotný film kolem něj podle nich trochu vázne pod tíhou vlastní okázalosti. Drama Birthday Party najdete nyní v českých kinech díky Cinemart.
0: You'll never forget this day. None of us will.
2: You never needed me. You sent me away.
0: I opened my life to him, and he does this. He's a fucking bastard.

Čtvrteční vysílání patří tradičně kinům, tak se podíváme, co všechno dnes dorazilo na plátna. Smrt Robina Hooda, zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu. Režisér Michael Sarnowski obrací starou legendu na ruby a ptá se, jestli nebyl Robin zlokli spíš násilnický psychopat než ušlechtilý hrdina. Hugh Jackman jako stárnoucí muž, který bilancuje svůj krvavý život, a po boku má Jodie Comer a Bella Skarsgarda. Temná, drsná, podívaná z irských lokací. Kdo má rád sci-fi, vyrazí do kina nakonec Oak Street. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, jejichž poklidné předměstí zmizí i s celou ulicí kamsi do neznáma. A to neznámo je pravěk plný hladových dinosaurů. Milovníci dekadence si přijdou na své u dramatu Birthday Party. Willem Dafoe tu exceluje jako lodní magnát ve stolu Onassise, který na svém soukromém ostrově chystá narozeninovou oslavu dcery jako dokonalou past plnou šampaňského a postranních úmyslů. Evropský koprodukční počin a skvělý Dafoe k tomu. Z Austrálie dorazila do kin animovaná komedie Princezna Kosmolezba, oceněná Teddy Award na Berlinále. Nesmělá princezna Syra se vydává na záchranu vesmírnou misi, aby vytrhla svou ex-přítelkyni ze spáru zlých incelů. Barvitá a ironická queer odysea s chytlavými melodiemi. A domácí kinematografii zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík hraje bývalého mistra Evropy v boxu, který po letech dostane nabídku vrátit se do ringu. Jenže tentokrát ho čeká klec, pravidla MMA a hlavně souboj sám se sebou. I na vaše miniatury myslí v kinech. V animovaném dobrodružství Tajemství křišťálové planety objeví dvojice dětí skrytý svět na nově osídlené planetě a pustí se do ochrany vzácného tvora. Tak to byly dnešní premiéry v kinech. Všechny hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace, tentokrát čistě ze streamingu. Díky, že jste se znovu naladili na pozitivní vlnu Zun Rádia. Co na to říct? Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.albertcentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz. Dobrá doména.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na slunce, a to hodně zblízka. Sluneční dalekohled Daniela Kay Inouyeho na Havaji zachytil na povrchu naší hvězdy desítky drobných vírů. Jak popsal Universe Today, jde o takzvanou Kelvinovu Helholcovu nestabilitu, tedy jev, který znáte z vlnitých mraků nad horami nebo z pásu Jupiteru. Vzniká všude tam, kde se dvě vrstvy plynu míjejí různou rychlostí. A proč je to velká věc? Povrch slunce má asi 5800 kelvinů, ale korona nad ním přes milion. Vědci desítky let hledali, kdo tu topí. Víry zřejmě neustále splétají magnetické siločáry do copánků, ty se napnou, prasknou a uvolní energii. Takže záhada tisíciletí má na svědomí kadeřnictví. Simulace se snímky souhlasily do posledního detailu. Držte se pěkně při zemi, já to zvládnu tady nahoře za vás. Mějte se po zemi.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Princovo protežej, modelka Dennis Matthews a Kawenity rozjíždí 11. srpna 19.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Vstupujete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na galaxii, která si 20 let dělá, co chce. Jmenuje se BKS 2155-304, leží asi půl druhé miliardy světelných let daleko, souhvězdí jižní ryby a je to blazar. To znamená, že z okolí obří černé díry míří přímo na nás vítryská moty téměř rychlostí světla a celá galaxie se nám tak smrskne do jediného oslnivého bodu. Alicia Věšholská z Krakova a Michael Zacharias z Heidelbergu prošli dvěma dekádami dat z observatoří SWIFT a Fermi. Podle učebnic by měl optický jas a rentgen stoupat a klesat spolu. Neděje se to. Vůbec. Každý výbuch má zřejmě jiného původce. Jak popisuje Universe Today, v datech z roku 2012 se navíc objevil záhadný pokles ve spektru, a to bez jakéhokoliv splanutí. Podezřelí jsou protony. A ty vyrábějí neutrína. Vesmír opět odmítl vyplnit dotazník. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan z gatva.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
7: O Zero Trust Architecture.
6: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
7: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
8: Recovery Plan.
6: Endpoint Detection.
8: Multifaktor.
6: Penetrační test. Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: přicestovali jsme na začátek srpna roku 1984 a protože je léto v plném proudu, zamířili jsme na jih Jugoslávie, konkrétně do chorvatské dolní valy rybářské vesničky Drveník, abychom navštívili konobu Bukaru, kterou zde otevřel za podpory své rodiny Nikša Ivičevič na konci června.
1: A nejprve byl jeden elektromonter, který je postal vlastník obrta a tak na 10 do 15 godina jsem educíral se.
0: Nikša bez kuchařského vzdělání a jak sám říká, umí uvařit jenom vajíčka a čaj, zatoužil po místě, kde by se lidé setkávali nad dobrým jídlem a tak se učí od maminky její kuchařský Ač se může zdát šílené, že si mladý elektromontér otevře restauraci, konoba Bukara se 6 stoly a sadou nádobí, které dostal ke svatbě, vzkvétá.
1: Prakticíral jsem moju mamu, která mě byla tu hlavná, i ona jsem postal tak posle toliko godina postal sam šef, odnosno master šef, odnosno majster prvog reda sa titulama bla bla svašta nešto.
0: Aby Nikša dokázal, že je na pravém místě, vrhne se do studia a velmi rychle se za pár let vypracuje mezi špičky chorvatské gastronomie, opírajíc se především o dar Jadranu. Získá desítky světových gastronomických cen, počínaje s kostnou chobotnicí na buzaru, přes speciální úpravy ryb až po inovace tradičních chorvatských receptů.
1: Byla tu i chobotnice, mám já još inovaci, još u kulinárstvu, napíšem knihu.
0: Rodinná konoba Bukara v Drveníku se stane vyhledávaným místem chorvatského kulinářského umění a Nikša Ivičevič, přezdívaný Bukara, bude v naší době nejmocnějším mužem v oblasti, stojícím za rozvojem turistického ruchu na Makarské riviéře.
1: Já nejsem já nejmocnější.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na rentgenové nebe. Teleskop Aerosita, vypuštěný v roce 2019 na palubě rusko-německé mise Spektrum RG, vydal druhou velkou dávku dat. A je to úlovek jak z rybářské legendy. Skoro 2 miliony rentgenových strojů. 1900 tisíc z nich jsou body, tedy hvězdy a hodující supermasivní černé díry, a dalších 64 tisíc jsou rozlehlé objekty, kupy galaxií a trosky supernov. Tým z Bonu si vybral jednu jedinou kupu, AC266, kterou s vedlejší skupinou galaxií spojuje vlákno horkého plynu. Poprvé změřili její slabounkou vnější záři a jak popisuje Universe Today, plyn je teplejší a hustší, než modely dovolují, a přitom skoro bez těžších prvků. Vesmír tedy nepočítá podle našich tabulek, to se stává i lepším. Tak zítra zase na stejné vlně, jenom o objekt dál. Mějte se po

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Domácímu fanouškovi už zvyšuje půl špičková akce, totiž velká cena Československa silničních motocyklů v Brně. Je tu zastoupená celá domácí špička.
2: V neděli 29. srpna 1982 se i přes protesty závodníků přeci jen rozjíždí Grand Prix v Brně. Je to poslední závod na tomto původním přírodním okruhu, protože Mezinárodní federaci motocyklistů došla trpělivost s planými sliby organizátorů, že postaví nový a bezpečný motodrom. Brněnský Masarykův okruh tak definitivně ztrácí homologaci pro závody mistrovství světa motocyklů.
3: Nezapomeňte bojovat proti vládě!
4: Neposlouchejte ho, děti!
5: Bohužel už se stalo. A já to nemůžu dostat z hlavy!
2: Snad díky této nekompromisní stopce bude konečně schválena výstavba nového automotodromu v Brně, jež se dočká značného skluzu. A další závod MotoGP se odehraje v Československu až za 4 roky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Čtyři důvody pro DAB.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na rentgenové nebe. Teleskop Aerosita, vypuštěný v roce 2019 na palubě rusko-německé mise Spektrum RG, vydal druhou velkou dávku dat. A je to úlovek jak z rybářské legendy, skoro 2 miliony rentgenových zdrojů. 1900 tisíc z nich jsou body, tedy hvězdy a hodující supermasivní černé díry, a dalších 64 tisíc jsou rozlehlé objekty, kupy galaxií a trosky supernov. Tým z bonu si vybral jednu jedinou kupu, AC266, kterou s vedlejší skupinou galaxií spojuje vlákno horkého plynu. Poprvé změřili její slabounkou vnější záři a jak popisuje Universe Today, plyn je teplejší a hustší, než modely dovolují, a přitom skoro bez těžších prvků. Vesmír tedy nepočítá podle mešik tabulek, to se stává i lepším. Tak zítra zase na stejné vlně, jenom o objekt dál. Mějte se pozemsky.
3: Klasika.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hrozně nerad bych něco zvoral a ohrozil svou budoucnost.
2: Joele, můžu ti něco říct?
1: Co?
2: Stačí, když si čas od času řekneš, vždyť jde o hovno. Tahle věta ti dá svobodu, hoch.
3: 5. srpna 1983 vstupuje do amerických kin komediální drama o středoškolákovi, jehož rodiče odjeli na dovolenou a on si doma rozjede riskantní podnik.
2: Svobodu provází příležitost a příležitost vytváří tvou budoucnost.
3: Riskantní podnik zažehne úspěšnou kariéru hlavnímu představiteli, ze kterého se vyklube nehasnoucí, zjevně nestárnoucí a v budoucnu nejlépe placená hvězda Hollywoodu Tom Cruise.
2: Říkal jsi, že vaši jedou na dovolenou?
1: Jo, zítra.
2: A celý dům budeš mít jenom pro sebe.
1: Jo?
2: Teď jde o hovno. Jestli to neřekneš, tak si neškrtneš.
3: Cruiseovi bylo v době natáčení 20 let a tak studio přikročilo k jeho omlazení na teenagera. Cruise musel cvičit 7 dní v týdnu, aby schodil 10 kilo. Poté okamžitě s tréninkem přestal a jedl extrémně tučná jídla, aby se zakulatil a docílil tak oplácaného 12-letého vzhledu.
4: Je ti všechno jasné? Ano?
5: Drahoško, co se týče našeho domu, stačí, když se spolehneš na zdravý úsudek. My ti věříme.
4: Užijte se to.
3: Režisér a scénárista Paul Brickman se inspiroval Bertolucciho snímkem Konformista a spojil temnější formu s humorem.
1: Tenhle Kvído je tvůj manažer?
5: Ano.
1: Nebo pasa?
5: No ne, to je postřeh, Joele.
2: Je to možný? Zítra mám psát trigonometrii a přitom jde po krku Kvído. Uchylnej pasák a vrah.
3: A jak vnímá tento snímek Tom Cruise? Je to o dnešní kapitalistické společnosti. Ospravedlňují prostředky účel? Chcete pomáhat lidem nebo chcete jen vydělávat? Joel to všechno zpochybňuje a já taky. Neříkám, že jsem nějaká erudovaná politická osobnost, ale vadí mi to. Alespoň kladu otázky. Riskantní podnik je Joelovým zkoumáním společnosti a o tom, jak se nechá vtáhnout do této divoké kapitalistické jízdy.
1: Porsche, chce tady auto, které nemá konkurenci.
6: Vole jeden.
3: Promítání o prvním víkendu přinese snímku nečekané zisky. Nejenže ho budou kritici přirovnávat Nicholsovu absolventovi, ale také označí Riskantní podnik za jeden z nejlepších filmů roku 1983.
1: Jmenuji se Joel Goodson. Zabývám se uspokojováním přirozených lidských potřeb. Můj hrubý příjem za jedinou noc činil 8 000 dolarů. Život je krásný, že?
0: Trpíte depresí?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme pořádnou vesmírnou záhadu. Astronomové našli nejvzdálenější takzvanou černoděrovou hvězdu. Objekt, který existoval necelých 660 milionů let po velkém třesku. Jmenuje se, dožde se, MOM-BH-1. Jde vlastně o rostoucí supermasivní černou díru, zabalenou v obrovském oblaku plynu, který zevnitř září jako červený obr. A tenhle exemplář je vzácný tím, že je nahý, tedy nesedí uvnitř žádné galaxie. Všechno jeho světlo pochází z hltání plynu. Jak popsal portál space.com, tým Rohana Neidua a Jorita Metího spočítal, že za 100 milionů let splyne s blízkou mladou galaxií a výsledek bude vypadat jako ty tajemné malé červené tečky z Jamesa Webba. Za 2 až 3 roky o nich vyšlo skoro 1000 studií. To je víc textu než o mně za 67 let. A já jsem tady pořád. Tak ať vám zítra svítí i to, co nevidíte. Mějte se pozemsky.
3: Myslíte, že máte dost?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.albertcentro.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na slunce, a to hodně zblízka. Sluneční dalekohled Daniela Kejhinou jeho na Havaji zachytil na povrchu naší hvězdy desítky drobných vírů. Jak popsal Universe Today, jde o takzvanou Kelvinovu Helholcovu nestabilitu, tedy jev, který znáte z vlnitých mraků nad horami nebo z pásu Jupiteru. Vzniká všude tam, kde se dvě vrstvy plynu míjejí různou rychlostí. A proč je to velká věc? Povrch slunce má asi 5800 kelvinů, ale korona nad ním přes milion. Vědci desítky let hledali, kdo tu topí. Víry zřejmě neustále splétají magnetické siločáry do copánků, ty se napnou, prasknou a uvolní energii. Takže záhada tisíciletí má na svědomí kadeřnictví. Simulace se snímky souhlasily do posledního detailu. Držte se pěkně při zemi, já to zvládnu tady nahoře za vás. Mějte se pozemsky!
3: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: This is a power play.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Okay, and action.
1: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. V kinech se dnes rozehraje Smrt Robina Hooda, parafráze na Jurský park v podobě sci-fi Konec Oak Street a Willem Dafoe rozjede dekadentní večírek v dramatu Birthday Party. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood.
1: Do kin vstupuje temná historická fikce Smrt Robina Hooda, nový autorský počin režiséra Michaela Sarnoskyho. Zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu, co bohatým bral a chudým dával. Sarnosky bere starou legendu a obrací ji na ruby otázkou. Co když byl Robin zloklý jenom násilnický lupič bez špetky ušlechtilosti? Film ho zastihuje jako stárnoucího muže, těžce zraněného po bitvě, o níž si myslel, že bude jeho poslední. Ujme se ho tajemná žena a nabídne mu snad poslední šanci na vykoupení. Titulní roli si střihl Hugh Jackman a pro téma i obsazení zahraniční média film rovnou přirovnávají k jeho rozlučce s Wolverinem ve filmu Logan. Po boku mu stojí Jodie Comer i Bill Skarsgård a celé je to pěkně zasazené do drsné a dechberoucí irské krajiny, kterou kamera využívá do posledního záběru. Robin Hood jako zestárlý antihrdina, který bilancuje. Zdá se, že ani středověké legendy už nejsou, co bývaly. Smrt Robina Hooda najdete nyní v českých kinech a přináší ji Bionaut Zero Gravity.
0: Keep you safe. I'm gonna keep you safe.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Vražda Tupaca Shakura patří skoro 30 let mezi největší nevyřešené záhady americké hudby. Rapperská legenda byla zastřelena v roce 1996 v Las Vegas a přes hromadu knih, dokumentů i vyšetřování se případ nikdy nedostal až k soudu. Až doteď. Tento týden začal v Las Vegas výběr poroty v procesu s Duanem Davisem přezdívaným Kif D, který je vůbec prvním obžalovaným v souvislosti s Tupacovou smrtí. A zajímavé je, na čem obžaloba staví. Vedle Davisovy vlastní knihy vzpomínek patří mezi klíčové důkazy i nedávný dokument z Netflixu. Konkrétně čtyřdílná série o Seanu Diddym Combsovi s názvem The Reckoning, kterou produkoval rapper 50 Cent. Ta totiž znovu odvysílala staré policejní výslechy, ve kterých Davis sám popisuje osudnou noc a prokuratura se toho chytla. Poprvé v historii se tak může jedním z klíčových důkazů u soudu stát streamovaný dokument. Netflix jako korunní svědek, to už je pořádná zápletka i na jejich poměry.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Log management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: anybody else see that weird light last night?
1: What weird light?
0: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
2: Could have been lights from a helicopter.
1: Or a UFO. Aliens.
2: Shut up, Dad.
3: Action! Do kin míří tajuplná sci-fi Konec Oak Street, nový film Davida Roberta Mitchella. To je mimochodem ten režisér, který před lety vyděsil celý svět originálním hororem It Follows. Jestli mu i tady bude fungovat napětí a atmosféra, ze které mrazí, to se uvidí. Zápletka zní zdánlivě jednoduše. Poklidnou předměstskou ulici Oak Street vyrve záhadná kosmická událost z běžného světa a i s celým sousedstvím ji přenese kamsi úplně jinam. Rodina Pletových najednou zjišťuje, že jejich přežití závisí čistě na tom, jestli dokážou držet při sobě poté, co se obyčejné americké předměstí ocitne uprostřed dinosaurů. Rodiče hrají Anne Hathaway a Ewan McGregor, který roli převzal po Oscaru Isaacovi, jenž z projektu odstoupil. Film produkuje J.J. Abrams se svým studiem Bad Robot, což rozdmíchalo fanouškovské spekulace, jestli snímek náhodou nepatří do vesmíru série Cloverfield. Potvrzené to zatím není, ale ten rukopis by seděl. Předměstí, dinosauři a existenciální hrůza v jednom balení. Znělo by to jako naprostý nesmysl, kdyby zatím nestál právě autor It Follows. Konec Oak Street najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
1: God's not gonna let us die here.
4: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?

0: welcome to my island. Most of you, anyway. I'm here to give you the world. You, and only you, will be living proof of my existence.
1: V kinech se dnes také rozehraje dekadentní drama Birthday Party s Willemem Dafoe v hlavní roli. Španělský režisér Miguel Ángel Jiménez adaptoval román Panose Carnezise a zasadil ho do konce 70. let na soukromý ostrov kdesi ve Středomoří. Dafoe představuje lodního magnáta zjevně inspirovaného Aristotelem Onassisem, a to včetně rodinné tragédie v pozadí. Timo Leon pořádá velkolepou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofiu. Jenže pod pozlátkem šampaňského a humrů se skrývá past. Otec totiž celou párty naplánoval jako léčku, aby zatrhl dceřin tajný románek, a Sofia si pro tatínka připravila taky pár překvapení. Vedle Dafoe se objeví Vic Carmensone jako Sofia a Joe Cole. Film měl světovou premiéru loni v létě na festivalu v Locarnu a kritici se pak shodli hlavně na jednom. Dafoe je jako vždy strhující, i když samotný film kolem něj podle nich trochu vázne pod tíhou vlastní okázalosti. Drama Birthday Party najdete nyní v českých kinech díky Cinemart.
0: You'll never forget this day. None of us will.
2: You never needed me. You sent me away.
0: I opened my life to him, and he does this. He's a fucking bastard.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Čtvrteční vysílání patří tradičně kinům, tak se podíváme, co všechno dnes dorazilo na plátna. Smrt Robina Hooda, zapomeňte na veselého zbojníka ze Sherwoodu. Režisér Michael Sarnowski obrací starou legendu na Ruby a ptá se, jestli nebyl Robin zlokli spíš násilnický psychopat než ušlechtilý hrdina. Hugh Jackman jako stárnoucí muž, který bilancuje svůj krvavý život, a po boku má Jodie Comer a Billa Skarsgarda. Temná, drsná, podívaná z irských lokací. Kdo má rád sci-fi, vyrazí do kina nakonec Oak Street. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, jejichž poklidné předměstí zmizí i s celou ulicí kamsi do neznáma. A to neznámo je pravěk plný hladových dinosaurů. Milovníci dekadence si přijdou na své u dramatu Birthday Party. Willem Dafoe tu exceluje jako lodní magnát ve stolu Onassise, který na svém soukromém ostrově chystá narozeninovou oslavu dcery jako dokonalou past plnou šampaňského a postranních úmyslů. Evropský koprodukční počin a skvělý Dafoe k tomu. Z Austrálie dorazila do kin animovaná komedie Princezna Kosmolezba, oceněná Teddy Award na Berlinále. Nesmělá princezna Syra se vydává na záchranou vesmírnou misi, aby vytrhla svou ex-přítelkyni ze spáru zlých incelů. Barvitá a ironická queer odysea s chytlavými melodiemi. A domácí kinematografii zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík hraje bývalého mistra Evropy v boxu, který po letech dostane nabídku vrátit se do ringu. Jenže tentokrát ho čeká klec, pravidla MMA a hlavně souboj sám se sebou. I na vaše miniatury myslí v kinech. V animovaném dobrodružství Tajemství křišťálové planety objeví dvojice dětí skrytý svět na nově osídlené planetě a pustí se do ochrany vzácného tvora. Tak to byly dnešní premiéry v kinech. Všechny. Hovk.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zgatvá.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

Taking my life, no chains can hold me.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
2: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management,
2: Recovery Plan. Endpoint Detection,
3: Multifactor,
2: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Midnight Talk. Nicholas Giordano po druhý krát už dneska. No a dnes čiste Organic Deep House Music.

Serious Dancers. Чистый чил. Тут Reed Wave.

Dvojica Zone Plus. Bachir Salom.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: Zoom. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Ramím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na rentgenové nebe. Teleskop Aerosita, vypuštěný v roce 2019 na palubě rusko-německé mise Spektrum RG, vydal druhou velkou dávku dat. A je to úlovek jak z rybářské legendy, skoro 2 miliony rentgenových zdrojů. 1900 tisíc z nich jsou body, tedy hvězdy a hodující supermasivní černé díry, a dalších 64 tisíc jsou rozlehlé objekty, kupy galaxií a trosky supernov. Tým z bonu si vybral jednu jedinou kupu, AC266, kterou s vedlejší skupinou galaxií spojuje vlákno horkého plynu. Poprvé změřili její slabounkou vnější záři a jak popisuje Universe Today, plyn je teplejší a hustší, než modely dovolují, a přitom skoro bez těžších prvků. Vesmír tedy nepočítá podle mešek tabulek, to se stává i lepším. Tak zítra zase na stejné vlně, jenom o objekt dál. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

freedom. Freedom to be who you want to be.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: I'm a freak this.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

like a sex machine, man.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

Seca. Zun Radio.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.